Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dvě minuty před 6 hodinou na Signál Rádu dospívala Donna Summer, za chvíli už nabídneme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Chystají se tady Depešáci, zpěvačka Tiffany a nebo UB40.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní a nákladní auto se srazily na silnici 34 u Jindřichova Hradce a může vás držet také nehoda na silnici 19 na 104. kilometru na trase z Písku na Tábor. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Hezké páteční ráno s datem 7. srpna přeje Lucie Sinková. Odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení za 4 případy sexuálního útoku a 35 vydírání, projedná Pražský městský soud v polovině září. Dodejme, že 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Ve velké obřadí síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Na závěr obřadu zazní 3 čestné salvy. Připomeňme, že Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. V italských Alpách včera zemřela dívka z České republiky, narozená v roce 2013. Úmrtí potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla.
1: Co se děje v regionu?
5: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku se 30 předmětů pro budoucí generace. Jsou v ní dobové noviny, mince, fotografie a také vzkazy. Dodejme, že stavba tramvajové tratě v horní části náměstí začala loni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. A fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání 3. předkola RFS Riga doma 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešek bude jasný až polojasný, ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Dobré ráno, jestli jste právě rozlepili oči, tak jste se probudili do pátku s datem 7. srpna a teď krátce po 6. hodině už vás všechny ze studia zdraví Jirka Svoboda. Pojďme udělat všechno pro to, aby dnešek rychle utekl a my jsme si mohli začít užívat víkendové volno. Také dnes mám pro vás informace, které chcete vědět a hudbu, kterou milujete. To je kombinace, se kterou bude začátek nového dne na jedničku. Chybí snad už jenom hrnek kafe. Ten si musíte uvařit sami. Všem přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem, před námi je pátek, který už má datum 7. srpna. Jestli znáte nějakou ladu, tak ji dneska nezapomeňte popřát k svátku. Narozeniny by dnes měla slavná nizozemská tanečnice a špionka za první světové války Mata Hari, herec, režisér a zpěvák Oldřich Nový anebo herec Bronislav Poloček. A k oslavencům dnes patří například herec David Duchovný, kterého proslavil seriál Akta X, anebo účastník první superstar Samer Issa. Od nás letí gratulace. No a my dneska můžeme oslavencům připít pivem, protože je Mezinárodní den piva, ale je také den majáků. Přeju vám tedy hezký pátek a za chvíli už probereme aktuální počasí.
1: Signál rádio.

0: Pohodové houpavé rytmy skupiny UB40 na příjemné probuzení do nového dne se Signál rádiem. Po tropických vedrech nás dnes čekají příjemnější teploty. Teď ráno je v Čechách jasno, na východě území je pak oblačno a místy doznívají i noční přeháňky. Měříme většinou mezi 17 a 21 stupni. Nejchladněji na severu a západě území, například Karlovy Vary mají pouze 12 stupňů, Liberec měří 14, Praha a Jihlava jsou na 17 stupních a Brno se Zlínem začínají den na 20 stupních. Dnes nás pak čeká jasná nebo polojasná obloha s teplotami 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30. Kdo vyrazí nahory, ten se dočká osvěžujících 19 stupňů. Přeju vám krásný pátek.
1: Ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Poslední pracovní den tohoto týdne bude plný zajímavých událostí a některé jsem pro vás vybral.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Ode dneška se na jihu Moravy začne prodávat první burčák z nejranějších odrůd hroznů. Letos víno dozrává zhruba o týden dříve, než je běžně obvyklé. Na úrodě se ale pravděpodobně projeví dlouhodobé sucho. Dnes se v pražských Strašnicích uskuteční poslední rozloučení s výtvarníkem a někdejším šéfem Národní galerie Milanem Knížákem. Český statistický úřad dnes bude informovat o tom, jak se v druhém čtvrtletí dařilo turistice a službám. Dnes nebo zítra by mělo začít bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně. Společnost Samsung dnes představí své nové skládací telefony Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8. Ode dneška do neděle ožije brněnská vila Tugendhat videomappingem a světelnými instalacemi. V rámci oslav 25. výročí zápisu na seznam UNESCO je připravený i hudební a další doprovodný program ve vile i v její zahradě. V Lounech dnes začíná dvoudenní festival Letní lounské vábení. Nabídne koncerty hned na třech místech, na Mírovém náměstí, na výstavišti a v pivovaru. A v Hodoníně dnes startují svatovavřinecké slavnosti. Kvůli nim až do 10. srpna dojde k omezení provozu v centru města.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 6:30 míříme na silnice. Osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D3 u exitu 79 ve směru na Prahu. Nájezd na dálnici je zde aktuálně uzavřený, na místě zasahuje záchranka a v Praze vás drží porouchané auto v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Tak ráno nám na Signál Rádiu zpívala Cyndi Lauper. Do 7 hodiny probereme počasí, mrkneme na pár témat ze zpravodajských webů a taky si připomeneme ranní soutěž. A mimo jiné nám zaspívá Katrina and the Waves, skupina Bee Gees anebo Samantha Fox. S těmi nejlepšími hity 80. se postupně blížíme k dalšímu prázdninovému víkendu. Tak hezký poslech.

Skupina London Beat nám na Signál Rádiu zpívá o tom, že přináší slunce a toho se dneska také dočkáme. Teď ráno je v Čechách jasno, na východě území je pak více oblačnosti a místy tam doznívají i noční přehánky. Měříme většinou mezi 17 a 21 stupni. Nejchladněji je na severu a západě území, například Karlovy Váry mají pouze 12 stupňů, Liberec měří 14, Praha a Jihlava jsou na 17 stupních a Brno se Zlínem začínají den na 20 stupních. Dnes nás čeká jasná nebo polojasná obloha s teplotami 24 až 28 stupňů.

0: na jihu Moravy bude až 30. Kdo vyrazí nahory, ten se dočká osvěžujících 19 stupňů. Dnešek bude teplotně nejpříjemnějším za celý tento týden. Tak hezký pátek.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků, to je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Ve svižném rytmu na signál rádiu Katrina and the Waves a než to tady převezmou Bee Gees, prozradím vám, co zajímavého jsem dnes ráno našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Škoda Auto včera spustila sériovou výrobu modelu Peak v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Největší elektromobil v historii značky se montuje na stejné lince jako Enyaq, Elroq a nebo Octavia. Do konce července měla automobilka téměř 8,5 tisíce objednávek. Elektromobily v prvním pololetí tvořily téměř 23% vozů vyrobených v českých závodech. Rekordně nízká hladina Dunaje ochromila plavbu velkých výletních lodí po maďarském úseku řeky. Některé lodě uvázly už dříve v samé Budapešti, jiné musí přerušit plavbu v přístavu Komárom, ležícím na proti slovenskému Komárnu. Moře u Mallorky je rekordně teplé. Meteorologové naměřili povrchovou teplotu, která mírně přesáhla 33 stupňů, což je nový španělský rekord. Moře v okolí Baleárských ostrovů a v západním Středomoří je letos nadprůměrně teplé, což ovlivňuje také noční teploty na pobřeží. Zvyšuje se také pocit dusna. A české volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0. Další přípravný zápas mají české volejbalistky naplánovaný na dnešek, kdy se utkají znovu s Rumunkami. Do mistrovství Evropy vstoupí v pátek 21. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Také během dnešního rána budeme soutěžit a můžete vyhrát rovnou dva dárky na jednou, a to velmi odlehčené prázdninové čtení s naším rádiovým hrnečkem. Konkrétně jde o knížku Mikulášovy Nevydařené cestálie, kde dobrodruh Mikuláš Focko popisuje svoji cestu na Dálný východ. Není to vůbec klasický cestopis, ale zábavná kniha, kde se seznámíte nejenom se zajímavými kouty světa, ale poznáte je také přes neobvyklé zážitky, cestovní dramata a různé nehody. To je kniha, která vám při čtení určitě vykouzlí úsměv na tváři. No a k ní si budete moci uvařit kávu do našeho krásného rádiového hrnečku. Tyhle dva dárky získáte za jedno jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrát jich budeme jako vždy před 8:30. Tak si nenechte ujít, zatím můžete mrknout na detaily na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Samantha Fox na Signál Rádiu 7:02. Se mnou je ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě, ahoj.
1: Hezký den přeji všem.
0: My jsme se teďko pár dní neviděli, ty jsi měla dovolenou, jak se směla.
1: Aspoň odpočinul ode mě. No, měla jsem se tak jako zvláštně, protože jsou situace, které tě vždycky potěší při tom cestování a pak jsou situace, které tě naštvou. Takže tak jako bych řekla, že dobrý.
0: No. Ale žádné drama.
1: Žádné drama, tak, ne. Akorát občas zpoždění vlaku, dvě hodinky a tak. Taková klasika.
0: To je v klidu, to se dá zvládnout.
1: Jo, to
0: tak
1: se dá.
0: Tak ať nespozdíme zprávy, co v nich bude?
1: Jídama ne, no o dvě hodiny je nespozdím, nebojte. Prezident se bude volit začátkem roku 2028, kdo by koho aktuálně porazil, to si řekneme za chvilku. A trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš má starosti.
0: Aha.
1: Jo,
0: dozvíme se víc.
1: Ano.
0: A za chvilku taky to nejlepší z 80. Secret Service, Genesis anebo Susan Vega.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D3 u exitu 79 na vesměru na Prahu. Nájezd na dálnici je aktuálně uzavřený, na místě je záchranka. Bouralo se na silnici 26 ve Stodu na Plzeňsku, tam to řeší policie. A Benátky nad Jizerou, tady jsou v sobě dvě osobní auta na silnici 272. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 7 hodin 7. srpna. Pěkné páteční ráno přeje Lucie Sinková. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Alespoň to ukázal exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok a Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Při jízdě na paddleboardu by lidé podle záchranářů měli vždy používat bezpečnostní popruh spojující je s prknem. Bez něj může vítr nebo proud po pádu do vody paddleboard během chvíle odnést. Vodní záchranná služba i policie na to upozornili po tragédii na jezeře Most, kdy při úterní bouřce jeden člověk zemřel a po druhém se dál pátrá. Podle odborníků lidé často podceňují podmínky na vodě a přeceňují své schopnosti. Německá média se rozcházejí v informacích o ukrajinském letadle Antonov, u kterého zaměstnanci letiště Lipskohále našli dron s výbušninou. Zatímco některá tvrdí, že převáželo vojenskou munici, podle světových agentur to německé ministerstvo vnitra neoficiálně popřelo. Policie mezitím dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm střetlo jiné nákladní letadlo. Podle médií šlo zřejmě o dron.
0: Co se děje v regionu?
2: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš musí kromě čtvrteční porážky 0-1 s Bešiktašem zkousnout i další zranění v obranných řadách svého mužstva. Zřejmě na delší dobu mu ze sestavy vypadne Jakub Kučera, který odkulhal na konci prvního poločasu úvodního duelu třetího předkola Evropské ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, se 7 hodinou pokračuje páteční vysílání Signál Rádia. Nezapomeňte popřát ladám, které mají 7. srpna svátek. Narozeniny by dnes měla slavná nizozemská tanečnice a špionka za první světové války Mata Hari, herec, režisér a zpěvák Oldřich Nový nebo herec Bronislav Poloček. K oslavencům patří například herec David Duchovný, kterého proslavil seriál Akta X, a také účastník první superstar Samer Issa. Přejeme jen to nejlepší. A mezi výročí, která jsou s dnešním datem spojená, patří mimo jiné velká povodeň. Více o tom už za chvíli. Vám je Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio s datem 7. srpna. V roce 1888 to byl den, kdy byly patentovány otáčivé dveře. Nejenom tento vynález stojí za připomínku, tak pojďme za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2002 začaly nejničivější povodně v novodobých dějinách České republiky. Během několika dní bylo postiženo 753 obcí, o život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard korun. V roce 1993 se královský Buckinghamský palác poprvé otevřel veřejnosti. V roce 1959 byla naše planeta poprvé vyfocena družicí na oběžné dráze. Na prvním snímku bylo vidět Mexiko. Jedna fotka se z kosmu přenášela 40 minut. V roce 1944 postavila firma IBM první kalkulačku. Vážila 5 tun a sotva se vešla do místnosti. Během sekundy dokázala sečíst nebo odečíst 3 čísla. A v tento den byl v roce 1901 mezi Mostem a Litvínovem zahájen provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách 80-kového léta se Signál rádiem a letní bude i dnešní počasí. Teď ráno je v Čechách jasno, na východě území je pak oblačnost a místy tam doznívají noční přehánky a měříme většinou mezi 17 a 21 stupni. Nejchladněji je na severu a západě území, tepleji je pak na Moravě. Dnes nás čeká jasná nebo polojasná obloha s teplotami 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a na horách se dnes dočkáme osvěžujících 19 stupňů. Dnes tedy o něco příjemnější teploty než v těch minulých dnech, tak vám přeju klidný pátek a posílám Roxette.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30, za chvíli nám zaspívá Kim Appleby a vybral jsem pro vás taky pár zajímavých událostí, které přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ode dneška se na jihu Moravy začne prodávat první burčák z nejranějších odrůd hroznů. Letos víno dozrává zhruba o týden dříve, než je běžně obvyklé. Na úrodě se ale pravděpodobně projeví dlouhodobé sucho. Dnes se v pražských Strašnicích uskuteční poslední rozloučení s výtvarníkem a někdejším šéfem Národní galerie Milanem Knížákem. Český statistický úřad dnes bude informovat o tom, jak se v druhém čtvrtletí dařilo turistice a službám. Dnes nebo zítra by mělo začít bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně. Společnost Samsung dnes představí své nové skládací telefony Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8. Ode dneška do neděle ožije brněnská vila Tugendhat videomappingem a světelnými instalacemi. V rámci oslav 25. výročí zápisu na seznam UNESCO je připravený i hudební a další doprovodný program ve vile i v její zahradě. V Lounech dnes začíná dvoudenní festival Letní lounské vábení. Nabídne koncerty hned na třech místech, na Mírovém náměstí, na výstavišti a v pivovaru. A v Hodoníně dnes startují svatovavřinecké slavnosti. Kvůli nim až do 10. srpna dojde k omezení provozu v centru města.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 7:33 na Signál Rádio zpěvačka Kim Appleby, kterou za chvíli vystřídají VEM, taky Modern Talking anebo skupina ABBA.
1: Signál Rádio doprava.
0: Kolem nehody s opatrností projedete na silnici 490 obce Biskupice na Zlínsku. Praha Barandovský most, tady vás drží nehoda kamionu a osobního auta ve směru na Smíchov. Na jižní spojce se kvůli tomu tvoří dlouhá kolona a kvůli blíže nespecifikovanému dopravnímu problému se tvoří kolona na dálnici D1 na 180. kilometru ve směru na Brno. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Je před námi další prázdninový víkend a jestli hledáte nějaký typ na výlet, který bude bavit děti i dospělé, pak se vydejte k zámku Sichrov na Liberecku. Vyrostlo tady oblíbené kukuřičné bludiště. Proplétat se tady budete stovkami metrů cestiček, což dokonale otestuje váš postřeh i orientační smysl. Navíc s dětmi můžete plnit i zábavné úkoly, ukryté mezi kukuřicí. No a na ty, kteří úspěšně najdou cestu ven, prý čeká odměna. A když už na tom Sichrově budete, můžete výlet spojit právě i s návštěvou zdejšího zámku a jeho krásného parku. To znamená dva zážitky na jednom místě. Za mě naprosto skvělý letní rodinný výlet.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Páteční ráno trávíte se Signál rádiem, dnes je 7. srpna a pranostika na dnešek říká, na svatého Kajetána otevírá se stodol brána, což odkazuje na vrchol žní a navážení úrody obilí do stodol. Dneska ráno máme v Čechách jasno, na východě území je pak oblačnost a místy tam doznívají noční přehánky, měříme většinou mezi 17 a 21 stupni, chladnější je západ území, teplej je pak na Moravě. Dnes nás přes den čeká jasná nebo polojasná obloha s teplotami 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a kdo vyrazí na horách, tak tam se dočká 19 stupňů. Pátek tedy bude teplotně velmi příjemný a snad k tomu přispěje i další hudba z našeho éteru. Tady jsou Modern Talking.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Klasika 80. to je na Signál rádiu skupina Modern Talking. Za chvíli si dáme Abu nebo Crowded House, ale teď se ještě vydáme do Brna. V horkých dnech se tady dobrovolníci pustili do pomoci zvířatům a detaily přidá Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Tropické teploty atakující téměř hranici 40 stupňů trápí nejen lidi, ale především zvířata. Další a další dobrovolníci se zapojují do pomoci těm nejzranitelnějším. Na různých zákoutích, pod stromky, keříky se množí nádobky s vodou, které milovníci zvířat každý den doplňují čerstvou vodou. Zvířata nejen ve městě trpí jejím nedostatkem, proto bych rád touto cestou požádal ty z vás, kteří mají nějakou možnost pár misek do svého okolí rozmístit, aby to udělali. Nejlepším místem je stinný prostor, dále od lidí někde v trávě, kde ještě nějaká zbyla. Ježci, veverky, mnozí ptáci i včely si vodu jistě najdou. Pomůže mělká miska, plastové víčko či talířek. Mysleme tedy na ty, co vodu jen těžko hledají, navíc teď, když i potoky vysychají. Dnes se tedy loučím větou. Máte už nalito? Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signarádu kvapem blíží k 8 hodině, proto už za vámi spěchám s dobrou zprávou, která určitě potěší milovníky vína.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Na jižní Moravě už probíhají sběry hraných odrůd vína a ode dneška by se měl na trhu objevit první letošní burčák. A přidám ještě další dobrou zprávu. Podle vinařů mají hrozny velmi dobrou kvalitu. I přes horké počasí vše dobře dozrává a kvalitě prý pomohly červencové deště, které doplnily vláhu ve vinicích. Jestli už se na burčák těšíte, zajeďte na jižní Moravu. Je to velmi zdravý nápoj, při mírné konzumaci nám prospěje obsahem vitaminů, minerálů a látek, které podporují činnost srdce a cév. Jenom pozor na množství, přeci jenom burčák obsahuje alkohol a také dost cukru a kalorií. Ale co si budeme povídat, jeho sezona je jednou za rok a jak říkají se mi vinaři, rok se dělí na 4 roční období. Jaro, léto, burčák a zimu. A to třetí období právě začíná.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Příjemná pohodovka od Crowded House nás na Signa Rádiu vede k 8 hodině. Přivedla do studia i Lucku Sinkovou. Vítám tě tady opět.
1: Jak slyším dobrou muziku, tak mažu. Hezký
0: den. Je to jasné. Já jsem v tomto týdnu využil to příjemné počasí a s pár přáteli jsme zašli na nějaký ten letní drink. No a co čert nechtěl, otravovali nás tam vosy.
1: Jo.
0: Teď v srpnu prostě se začaly samozřejmě více rojit, jsou prostě agresivnější, protože už se chystají na zimu. A tam jsem se dozvěděl velice skvělou zajímavost, takovou tu babskou radu, jak se těm vosám bránit, aby kolem tebe nelétali. Znáš
1: jak?
0: Nějakou?
1: No tak já je odháním, to je jediný. No.
0: Tak prosím tě, někdo mi tam poradil, že stačí zapálit malé množství mleté kávy, jo, na nějaké nehořlavé podložce, nechat to pomalu doutnat a ten kouř vytváří intenzivní vůni, která těm vosám vadí a prý se budou držet trošku dál.
1: Jo, já to zkusím, jenom abych nepodpálila nějakou restauraci.
0: Já to budu se taky někdy vyzkoušet. Nicméně tuhle tu informaci vám dáme za chvíli i na náš Facebook a Instagram a klidně nám potom můžete napsat, jestli s tím máte nějakou zkušenost a jakou, jestli dobrou nebo špatnou.
1: Tak zítra budeme v našich zprávách, Jiříku, jak jsme podpálili půlku Prahy.
0: Na vosy doutnající kávou. Co máš ty ve zprávách?
1: Vidím ten titulek. Vyháněli vosy a podpálili restaurace pražské. Dobře.
0: Nepřiháněj to.
1: Dobře, tak co ve zprávách. Kolik lidí na nemotorových vozidlech bylo podle policie od začátku června pod vlivem alkoholu? To si povíme a Jiří Lehečka má šťastnou ruku, kdo bude jeho další soupeř, to taky uslyšíte.
0: A pak bude pokračovat 80. léto v rytmu Pet Shop Boys, Michael Jackson a nebo CC Catch.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Barandovský most, tady vás drží nehoda kamionu a osobního auta ve směru na Smíchov. Na jižní spojce se vytvořila dlouhá kolona. Nehoda vás drží také na silnici 38 v Kosmonosech před nájezdem na dálnici D10 a v Berouně policie vyšetřuje nehodu v ulici Koněpruská u nájezdu na dálnici D5. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké páteční ráno s datem 7. srpna přeje Lucie Sinková. Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze statistik, které poskytlo policejní prezidium. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce přestupků odhalili policisté ve Středočeském kraji. Na termálním koupališti v Ďakovicích na Slovensku unikla podle předběžných informací zatím neznámá látka. Zdravotní potíže kvůli tomu pociťovalo přibližně 100 návštěvníků, mezi nimi i děti. Areál musel být evakuován. Čtyři oběti si podle nových informací vyžádala dnešní střelba ve škole v thajské provincii Nonthaburi. Mezi mrtvými jsou učitelé i žáci, uvádí thajský ministr školství, kterého cituje agentura Reuters. Předchozí informace uváděly jednoho mrtvého a čtyři zraněné. Dodejme, že pachatelem je podle policie student, který se po činu zastřelil.
0: Co se děje v regionu?
2: Na začátku příštího týdne by měla skončit výluka tramvajového provozu v centru metropole. Kvůli rekonstrukci tratě nejezdí tramvaje v úseku mezi Lazarskou přes Národní třídu, Národní divadlo až po Újezd. Dopravní podnik tu vyměňoval koleje, obnovil podloží tratě a celou jí zmodernizoval. Soupravy by se měly na koleje vrátit od úterního rána. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3, 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěla Rafael Holdar.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 8 hodiny, s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Za chvíli už probereme, jak to vypadá o letošních prázdninách s návštěvností památek. A před 8:30 budeme soutěžit. V naší kvízové hře Ano nebo ne můžete vyhrát humornou knížku Mikulášovi nevydařené cestálie a k tomu i náš krásný rádiový hrneček, ze kterého se dobře pije nejenom ranní káva. Tak pomalu chystejte telefony s číslem 910 260 910 a já vám zatím přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Středočeské památky si na nezájem návštěvníků nemohou stěžovat. Za první půlku prázdnin jich přišlo podobně jako v loni. Mezi nejnavštěvovanější jsou stále hrady Karlštejn a Křivoklát. Příznivě hodnotí sezonu taky kastelánka z Ručského zámku Martina Fialová.
1: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky. 65 000 návštěvníků za tu sezónu, ale počítejte s tím, že my jsme vlastně zámek otevřeli teprve v roce 2010 a zámek Zruč nad Sázavou není až tolik známý jako třeba zámek Český Štenberg.
0: Během letošních prázdnin zatím ve středních Čechách největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenalo souhradí Točník a Žebrák na Berounsku, kam přišlo o desetinu více lidí než v loni. Také druhá půlka prázdnin je skvělá k návštěvám hradu a zámku, tak přeju hezké zážitky. Signál rádio.

0: Páteční ráno trávíte se Signál rádiem. Poslední dny byly o tom, že po celé Evropě padal jeden teplotní rekord za druhým. Ten pro 7. srpen je z roku 2015, kdy v pražském Klementinu naměřili pár desetin nad 36 stupni. Tak toho dnes opravdu nedosáhneme. Nás sice čeká jasná nebo polojasná obloha, ale teploty dosáhnou pouze na 24 až 28 stupňů. Na jihu Moravy bude až 30, na horách pak příjemných 19 stupňů. Užijte si trochu chladnější den po těch úmorných vedrech, protože nadcházející víkend znovu přinese slunce a oteplení na tropické hodnoty.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Také dnes tradičně před půl devátou budeme soutěžit hned, jak nám dospívá Miroš Birka. Začněte vytáčet telefon do našeho studia 910 260 910. Opět můžete získat dva dárky za jedno jediné správné slovo. Ale mám tady ještě pár zajímavých témat, o kterých se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Škoda Auto včera spustila sériovou výrobu modelu Peak v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Největší elektromobil v historii značky se montuje na stejné lince jako Enyaq, Elroq a nebo Octavia. Do konce července měla automobilka téměř 8,5 tisíce objednávek. Elektromobily v prvním pololetí tvořily téměř 23% vozů vyrobených v českých závodech. Rekordně nízká hladina Dunaje ochromila plavbu velkých výletních lodí po maďarském úseku řeky. Některé lodě uvázly už dříve v samé Budapešti, jiné musí přerušit plavbu v přístavu Komárom, ležícím na proti slovenskému Komárnu. Moře u Mallorky je rekordně teplé. Meteorologové naměřili povrchovou teplotu, která mírně přesáhla 33 stupňů, což je nový španělský rekord. Moře v okolí Baleárských ostrovů a v západním Středomoří je letos nadprůměrně teplé, což ovlivňuje také noční teploty na pobřeží. Zvyšuje se také pocit dusna. A české volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0. Další přípravný zápas mají české volejbalistky naplánovaný na dnešek, kdy se utkají znovu s Rumunkami. Do mistrovství Evropy vstoupí v pátek 21. srpna.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám právě dospíval Miroš Birka a jestli si před víkendem chcete udělat radost hned dvěma dárky, tak volejte právě teď do našeho studia na linku 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Také dnes soutěžíme v kvízové hře Ano nebo ne o knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, kde poznáte Dálný východ díky humorným situacím, se kterými se autor Mikuláš Focko musel během cesty poprat, a přidáme k tomu i náš krásný rádiový hrneček. Tak telefonní linka obsazená, to je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Milan.
0: Milane, já vás zdravím. Máte nějaké plány na nadcházející víkend?
2: Jo, jedeme na Slapy.
0: Na Slapy, tam to bude paráda. No tak třeba si budete moci sebou vzít i knížku a hrneček, když vyhrajete v naší kvízové hře. Na moji otázku budete odpovídat jedním slovem, buď ano nebo ne. Tak jste připraven?
2: Doufám.
0: Tak jdeme na to. Ptám se, je Mariánský příkop název pro pramen vyvírající v Mariánských lázních, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Každý ví, že Mariánský příkop je nejhlubší místo na planetě, asi 11 kilometrů pod hladinou moře, takže není to název pramene v Mariánských lázních. No tak to byla správná odpověď, to je paráda.
2: Mám radost.
0: No to je senzační, takže knížka, příjemné čtení. Čtete vy sám nějaké knížky nebo někomu věnujete?
2: Asi věnuju, čtu detektivky většinou.
0: Jo, tak tohle je spíš takové humorné, ale mohlo by se vám to taky líbit. K tomu náš rádiový hrneček. Výhry si užijte, užijte si i víkend na Slapech a ještě nezavěšujte, naslyšenou.
2: Děkuju moc.
0: Tak to šlo dneska velmi rychle, pro tento týden jsou knížky a hrnečky rozdané, ale nebojte, už příští týden od pondělí do pátku je budete moci znovu u nás vyhrát. A kdybyste se o té knížce chtěli dozvědět víc, tak určitě koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Skupina Bad Boys Blue na Signál Rádiu 2:30. Za chvíli už bude zpívat Michael Sembello, Maggie Reilly a nebo skupina Otavan.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha Zdýchovský tunel, tady vás drží nehoda dvou osobáků ve směru na Smíchov. Se zúžením kvůli práci na silnici počítejte na D2 mezi 21. a 25. kilometrem ve směru z Brna a nehodu máme hlášenou na silnici 20 u Protivína na Písecku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Máte naladěné Signál Rádio, zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga, ostatní zápasy třetího kola se odehrají pak o víkendu a na všechny teď pozve sportovní redaktor Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: V Brně se dnes od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně. Sobotní program začne v 17 hodin dvěma zápasy. Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. Večer od 20 hodin hraje Mladá Boleslav se Spartou. Mistrovská Slávia přivítá v neděli v 15 hodin Pardubice. V 17 hodin hostí Hradec Králové Ostravský Baník a Jablonec Slovácko. Třetí kolo fotbalové šance ligy uzavře večerní souboj Artisu Brno se Sigmou Olomouc s výkopem ve 20 hodin.
1: Signály ze sportu.

0: Ve společnosti Signál Rádia si užíváte poslední pracovní den tohoto týdne. Dnes nás čeká jasná nebo polojasná obloha s teplotami 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a víkend nám pak přinese slunce a oteplení. Sobota bude jasná až polojasná a teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. V neděli pak bude jasno nebo polojasno. K večeru začne od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit místní přehánky nebo bouřky. V neděli naměříme ale 29 až 34 stupňů a začátek dalšího týdne se ponese ve znamení tropických teplot. Pondělí bude oblačné až polojasné, místy přehánky nebo bouřky a maxima vystoupí na 30 až 35 stupňů Celsia. Takže po dnešním mírném ochlazení se opět vrátí tropické teploty. Přeju vám klidný pátek.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Vangelis v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli to tady roztančí Otavan a nebo Joe Cocker. A protože je před námi další prázdninový víkend, přináší kolega Honza Navrátil pár tipů na zajímavé akce po celém Česku.
1: Hezký den, naše prázdninové putování Českem zahájíme ve Vrchlabí na největších pivních slavnostech v Krkonoších. Pod dozorem vládce hor Krkonoše se o zahnání žízně v sobotu postará nespočet píp. Ochutnáte piva různých značek, která doplní bohatá nabídka vín, destilátů, koktejlů, nealko nápojů a samozřejmě dobrého jídla. Kdo má raději víno, tak se vydá do Mělníka, kde se v sobotu koná tradiční košt, tedy další ročník svatovavřineckých oslav vína. Ochutnávat se bude na náměstí Míru, ve Svatováclavské ulici a také Radničním dvoře. Co takhle trochu pohybu? Zkuste se v sobotu ukázat na Ještědu a dát si Red Bull 400, tedy závod, který nabízí extrémní výběh ve svahu se sklonem až 35%. Do historie, konkrétně do období první světové války, se můžete vypravit v Kolíně. Historické slavnosti tu obsadí v sobotu Kmochův ostrov. A ještě vás vezmu také na jih Čech. Tratí z Tábora do Bechyně se můžete každou sobotu vydat nostalgickou jízdou historickými vlaky Elinka a Bobinka. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Vilu Tugendhat zná určitě úplně každý. Tento brněnský architektonický skvost letos slaví už 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. No a oslavy vyvrcholí už o tomto víkendu. Ode dneška do neděle tady můžete zažít skutečně unikátní projekt s názvem Light Up Tugendhat. Na tři večery se tato světoznámá vila promění v plátno pro dechberoucí videomapping a světelné instalace. Tyto show budou začínat vždy v 9 večer a světelné umění navíc poprvé v historii propojí zahrady Vily Tugendhat se sousedními zahradami Vily Lefbér a Arnoldovy Vily. A přidám dobrou zprávu. Tato mimořádná akce je pro veřejnost úplně zdarma, takže jestli to máte do Brna blízko, využijte toho a oslavte 25 let zápisu Vily Tugendhat na seznam UNESCO.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Joe Cocker dělá dnešní tečku za ranním vysíláním na Signál Radio. 3 minuty zbývají do 9 hodiny, se mnou je ve studiu zase Lucka, vítám tě.
1: Hezký den všem přeji.
0: Ty jsi se tak zasněla.
1: Zasněla jsem se, protože jsem si říkala, když si pustíš Cockera, tak k tomu jedině, a teď bych to neměla říkat, whisky, tabák, víš, a nohy nahoru.
0: No vidíš, a já jsem tě chtěl dneska pozvat na Mezinárodní den piva, což je dneska, a já jsem zjišťoval, jak jsme na tom, my Češi, stále s tím pivem, tak pořád ho vypijeme nejvíce na světě, ale průměrná spotřeba v Česku klesla na historické minimum, aktuálně činí 121 litrů na obyvatel. Mimochodem, pivovary ročně uvaří kolem 20 milionů hektolitrů piva a čtvrtina z toho jde na export, zbytek zůstává tady u nás, v našich bříškách. A ještě jedno zajímavé číslo. 3/4 piva se prodají v obchodech, pouze čtvrtinu vypijeme v hospodách a restauracích.
1: Ale těch, kolik jsi říkal, 120 hektolitrů? Nebo to bylo víc, 200?
0: 20 milionů hektolitrů.
1: Jo, 20 milionů, já jsem se ztratila v těch číslech, úplně se
0: neumím
1: přiznám.
0: Si představit, jak velký ten bazén.
1: V tom by se člověk utopil, ale je fakt, že když cestujeme, obzvlášť takhle v létě, že jo, tak to vidíš v těch supermarketech, ale i občas i v restauracích, v různých destinacích, že tam opravdu mají české pivo. To mě vždycky tak jako potěší. Já ho teda nepiju, ale mě potěší, že my Češi jsme všude.
0: Člověk se hned cítí jako doma.
1: Přesně tak.
0: A co máš ty ve zprávách?
1: Tak letošní vedra přepsala teplotní rekordy, přesná čísla máme za okamžik, včetně informace, kdy se zase vrátí tropy. A proč Německo pozastaví zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. I na to máme odpověď.
0: Poslouchejte nás dál, pokračuje 80kové léto, za chvíli Kamufláž, Erasure nebo Umberto Tozzi.
2: Signál Rádio, doprava.
0: V Brně došlo k nehodě v ulici Jihlavská, je tady uzavřený jeden pruh. Plzeň, Koterovská třída, tady policie vyšetřuje nehodu osobního a nákladního auta. A ještě nehoda na silnici 246 v Lounech. Komunikace je aktuálně uzavřená, na místě je policie. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři Lada je 7. srpna. Pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Letošní vedra přepsala teplotní rekordy na více než 3/4 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu nová maxima zaznamenalo 132 ze 171 stanice. Nejvyšší teplotu letos naměřili v Doksanech, kde padl český rekord 41,9 stupně Celsia. Dodejme, že další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Bourání vyhořelé budovy ve Zlíně bylo včera odpoledne odloženo. Pravděpodobně začne dnes či zítra. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích, uvedl to německý ministr dopravy. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství. 7 mrtvých, včetně útočníka a 15 zraněných, si podle nových informací vyžádala dnešní střelba ve škole v thajské provincii Nonthaburi. Pachatelem je podle policie student, který nakonec obrátil zbraň proti sobě. Mezi oběťmi jsou podle médií učitelé i žáci.
0: Co se děje v regionu?
2: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene 5. ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: V Brně se od 19 hodin hraje zápas 3. kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude opět jasný až polojasný. Naměříme 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až 30. Na Signál Rádio opět hudba 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Už bylo 9 hodin, páteční ráno je za námi a my jsme hezky plynule přešli do dopolední části našeho dnešního vysílání. S vámi je ve studiu dál Jirka Svoboda. V těch příštích minutách si dáme nějaký tip, kam vyrazit a za chvíli taky založíme jednu pásku do našeho magneťáku a připomeneme si hit, který jste možná kdysi měli na nějaké kazetě nebo kotoučáku nahraný. Tak dál držte signál, všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu nám zpívala skupina Erasure a pojďme teď zazpomínat na jeden z hitů, které jsme si kdysi nahrávali.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady mám jeden z velkých hitů 80. let, I'm Gonna Be od skotského dua Proclaimers. Věděli jste, že tahle píseň byla původně v Británii jenom tak středně úspěšná? Skutečný celosvětový boom přišel až o 5 let později, kdy zazněla ve filmu s Johnnym Deppem a právě díky filmu se stala jednou z nejznámějších skladeb všech dob. Zajímavé je i to, že bratři Craig a Charlie Reedovi napsali většinu písně za necelou hodinu při čekání na odjezd na koncert. A přestože zpívají, že by kvůli lásce ušli 500 mil, sami přiznali, že tolik nikdy pěšky neušli. Tak tady jsou na Signál Rádiu Proclaimers, I'm Gonna Be.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám dobré dopoledne se Signál Rádiem. Dnes je v kalendáři Mezinárodní den piva a i když jeho spotřeba u nás klesá, tak stále je to náš nejoblíbenější nápoj. Kdybyste tento svátek chtěli nějak oslavit, tak můžete vyrazit například do Hlučína na Moravě, kde se právě dnes a zítra konají pivní slavnosti a gulášfest. Skvělé spojení zlatého moku a výborného jídla. Co více si přát? No a jestli máte náladu podniknout něco jiného, tak můžete mrknout na náš web signalradio.cz a nebo do naší mobilní aplikace. Tam najdete další tipy, kam vyrazit.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Který nás dnes vezme na vodu.
1: Pokud vás přes léto přece jen táhne spíš k vodě, vyzkoušejte vodní novinky ve středních Čechách. Na Labi bylo otevřeno čerstvé přístaviště pro osobní lodní dopravu v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbradech. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánojí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku. Vodáckým ahoj, zdraví, Luboj Dvořák.

0: Se skupinou Bros jsme se na Signál Rádiu přiblížili k 10. hodině, tím také k dalším zprávám a po nich nám zaspívá Kylie Minogue, Madonna nebo Rick Astley. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Tři osobní auta se srazila na silnici 408 u obce Milíčovice na Znojemsku. Zdrží vás nehoda na silnici 34 u Krásné hory na Havlíčkobrodsku. Praha jižní spojka na úrovni Štěrbohol, tady nehoda blokuje jeden pruh ve směru na Černý most a na Pražském okruhu vás drží nehoda na 28. kilometru na trase od Ruzyně k dálnici D7. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu. Je to poprvé od roku 2015. Řekl to dnes liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy, které uvedlo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům poskytnout. Vyjádření ministerstva zjišťujeme. Ve střední Evropě zvolna končí další mimořádně horké období. Těžiště vlny veder se na začátku srpna přesunulo především nad Moravu, Maďarsko, Slovensko a východní Rakousko. Odpolední teploty na rozsáhlém území překračovaly 35 stupňů Celsia a lokálně se dostávaly až ke 40. Ještě významnější jsou ale velmi teplé noci. Výsledkem jsou opět nové teplotní rekordy, včetně těch absolutních. Puerto Rico kvůli silnému suchu dnes zavádí na celém ostrově střídavé přerušování dodávek vody. Oznamují to úřady. Desítky tisíc lidí tak budou 48 hodin bez vody. Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabývání amerického občanství narozením na území Spojených států. Včera večer v tomto smyslu podepsal dva exekutivní příkazy.
0: Co se děje v regionu?
2: Vrcholem letošního ročníku festivalu Prague Pride se opět stane průvod metropolí, který na pražském Václavském náměstí odstartuje zítra v poledne. Desetitisíce účastníků akce projdou přes staroměstské náměstí až na ostrov Štvanice. V celé oblasti proto bude na více než 3 hodiny částečně omezen provoz pro automobilovou dopravu a také některých linek městské hromadné dopravy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejové Pardubice dnes čeká první mimořádný zápas. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Mistrovským oslavám odzvonilo. Pardubice za sebou mají letní drill a formu si dnes poprvé otestují na ledě v přípravném zápase. Dynamo si pozvalo slovenskou Žilinu. Utkání hrané v České Třebové začne v 17 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude opět jasný až polojasný. Naměříme 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až 30. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Máme krátce po 10. hodině, se Signál Rádiem si užíváte páteční dopoledne s datem 7. srpna. To byl v roce 2008 den, kdy kapela Police se zpěvákem Stingem vyrazila na první turné od roku 1986. Odehráli tenkrát 151 koncertů a my za chvíli přidáme i další zajímavosti, které se s dnešním datem zapsaly do hudební historie. Počkejte si na ně. Hezký poslech vám dál ze studia Přejírka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kam už přichází kolega Lukáš Bláha. Ten má v malíčku hudební historii a už připravil pár zajímavých momentů, které pojí datum 7. srpna.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na úvod se ocitáme v prvním roce naší oblíbené osmičkové dekády. 7. srpnový den tehdy začal John Lennon nahrávat své pohříchu poslední album. Deska nazvaná Double Fantasy později vyhrála cenu Grammy.

Jdeme o 24 měsíců dál, kdy si anglická parta Dexys Midnight Runners doběhla na vrchol britské chart s písní Come On Eileen, nejprodávanějším tamním singlem roku 1982. Onu dívku Eileen si ve videoklipu střihla Mayre Fahey, sestra Siobhan Fahey, bývalé zpěvačky úspěšných skupin Bananarama a Shakespeare's Sister.

Končíme, a to doslova, 7. srpna 2008 závěrečnou show Tria Police na jejich návratové šňůře. První po dlouhých více než 20 letech. V New Yorkské Madison Square Garden šlo o celkově 151. vystoupení, kterým završili v té době třetí nejvýdělečnější turné všech dob.

0: Přeju vám hezké dopoledne se Signál Rádiem. Od pondělí do pátku vás v našem ranním vysílání opět čeká soutěž. Tentokrát budeme rozdávat dva dárky na jednou, veselé prázdninové čtení a k tomu náš rádiový hrneček. Získáte dobrodružnou knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která vás zavede na Dálný východ a poutavým a vtipným vyprávěním se dozvíte nejenom o zdejších zemích, ale také o katastrofách a nepředvídaných situacích, do kterých se autor dobrodruh Mikuláš Focko během cestování dostal. No a u knížky budete moci popíjet kávu z našeho krásného rádiového hrnečku. Dva dárky získáte opět za jedno jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak si příští týden nenechte ujít. Detaily na našem webu signalradio.cz.
1: The power of love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Belinda Carlisle na Signál Rádiu, máme přesně 10 hodin 40 minut, do studia dorazil Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Krásný pátek.
0: Máme pátek, poslední pracovní den tohoto týdne, před námi víkend, nějaké plány?
1: Na víkend plány jsou jasné, příroda, voda, slunce, klid a 80 z naší aplikace.
0: Skvělý plán, já ještě doporučím zahájit ten víkend pěkně oroseným politrem, protože dneska je Mezinárodní den piva.
1: Oh.
0: A až potom teda vyrazit někam za prázdninovými zážitky. A mimochodem, jestli se budete o víkendu pohybovat někde po Jižní Moravě, tak tam už by o tomto víkendu měl být k dostání první letošní burčák.
1: Je, na ten se moc těším.
0: Tak jo. Jirka se loučí, mějte se dobře, ten víkend si užijte. V pondělí zase v 6 ráno tady s vámi budu a pokračuje Lukáš. Mějte se, ahoj.

0: Falko, minutu před 11. hodinou, hezký pátek, tady je Signál Radio. Za moment budeme hrát to nejlepší z 80. let, New Order, Michael Bolton, nebo třeba Tony Esposito. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 10 ve Strašnicích, Kounická ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, komunikace je téměř neprůjezdná, ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 7. srpna je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ve velké obřadní síni krematoria v Pražských Strašnicích se právě teď schází rodina, veřejnost, umělci i politici, aby se rozloučili s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se koná se státními poctami a na závěr obřadu zazní 3 čestné salvy. Připomeňme, že Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 680 let. Demoliční firma právě teď začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. K bourání využívá především 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Do Česka míří téměř 6 000 dávek tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví. Připomeňme, že léku byl v zemi nedostatek. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil společnosti Meta zaplatit 567 milionů dolarů v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to za újmy, které její platformy podle soudu způsobují mladým lidem. Firmě zároveň uložil změnit fungování služeb pro nezletilé uživatele. Meta se proti rozhodnutí odvolá.
0: Co se děje v regionu?
2: Do letošních komunálních voleb se v hlavním městě přihlásilo 24 politických uskupení. Pražané budou volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Do voleb na magistrát se chystají také nové subjekty, například strana GEN, kterou založil radní Prahy 1 a bývalý člen ANO Vojtěch Rivola, a nebo také hnutí SEN 21 senátora Václava Lásky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters z Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3, 6-4 nad Belgičanem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude opět jasný až polojasný. Naměříme 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až 30. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Čtyři minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli vás pozvu na jízdu parním vlakem a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Brian Adams.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Bolton teď s námi na Signál rádiu. Milovníci železniční nostalgie se mají tento víkend na co těšit. V sobotu 8. srpna vyjede na jihočeské koleje poslední letošní parní vlak v rámci série akcí Jihočeské léto s párou. Detaily přidá mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Historickou soupravu na trase Blatná, Strakonice, Ražice a zpět poveze parní lokomotiva Všudybelka. Ta byla vyrobená v roce 1925 a dnes je udržována jako funkční exponát v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Z Blatné odjede parní vlak v 10.25 a do Ražic přijede ve 12.52. Po cestě zastaví ve stanicích a zastávkách Sedlice, Radomyšl, Radomyšl zastávka, Strakonice, Čejetice a Sudoměř u Písku. Na zpáteční jízdu po stejné trase se vlak vydá z Ražic ve 13.52 a do Blatné dorazí v 15.40. V soupravě parního vlaku nebude chybět oblíbený bystrovůz s nabídkou občerstvení a nápojů.
0: Výletníci se mohou těšit nejen na jízdu historickou soupravou taženou více než 100 let starou parní lokomotivou, ale také na malebnou krajinu Blatenska a Strakonicka.

0: Snad nejlepší z celé písně, kytarové solo na závěr, to byla kapela U2. S námi se vstávat vyplatí určitě i příští týden, kdy ve hře zůstane naše kvízová hra Ano nebo ne. A tím pádem budete dál soutěžit o náš skvělý hrneček, do kterého si můžete udělat třeba dobrý drink na pláži anebo ranní kávu či čaj. K tomu, abyste se nenudili a měli třeba na lehátku co číst, vám dáme taky knihu Mikulášovi Nevydařené cestálie. Ta pojednává o příbězích autora, o tom, co se mu vlastně na cestování příliš nepovedlo, nebo jaké trampoty musel překonat. Určitě vás bude bavit. Tak nezapomeňte i příští týden si zahrát s námi, protože vaše šance, že budete úspěšní, je 50 na 50. Jirka Svoboda řekne jednoduchou soutěžní otázku a vy na ní jednoduše odpovíte. Ano nebo ne. Když to trefíte, výhra je vaše. Podrobnosti máme na webu signalradio.cz.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Petr Kotwald a Signál Rádio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a za moment vám dáme další. Zahraje Kim Wilde, Smokey nebo třeba Sandra. Tak užívejte dopoledne.

0: Zpěvačka Sandra, minutu před polednem na Signál Rádiu. Za moment bude pokračovat naše osmdesátkové léto, připravený Mr. Big, Laura Branigan nebo Hot Chocolate. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte, u Bakova nad Jizerou dálnice D10 ve směru na Prahu, 53. kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se sníženou rychlostí a očekává se nárazové zdržení. Další komplikaci potom čekejte na Praze 8, ulice v Holešovičkách, tady vás nárazově zbrzdí nehoda dvou osobáků. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové poledne přeje Lucie Sinková. Za nejvýraznějšího opozičního politika Češi nejčastěji považují prezidenta Petra Pavla, kterého za lídra opozice opakovaně označují vládní politici v čele s premiérem Andrejem Babišem. Paradoxně právě Babiš se umístil na druhém místě nejvýraznějších opozičních politiků, i když je předsedou vlády. Až s odstupem za ním se nacházejí předsedové opozičních sněmovních stran, tedy Martin Kupka a Vít Rakušan. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Vedoucí skupiny nezletilých dostal v Národním parku České Švýcarsko 10-tisícovou pokutu za rozdělávání ohně v době nejvyššího stupně požárního rizika. Oheň si skupina rozdělala v jeskyni pod Pravčickou bránou a při odchodu ho neuhasila. Doutnající ohniště naštěstí včas objevili strážci parku společně s hasiči, kteří zabránili možnému požáru. Pokuta 10 tisíc je nejvyšší, kterou lze na místě za takový přestupek uložit. Naše sesterská stanice televize Prima na podzim vsadí hlavně na kriminálky a nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům nabídne nové řady seriálů Kriminálka Slapy pod hladinou, Zákony vlka nebo detektivní hry Zrádci a pokračovat bude i Po labí, Ano šéfe a ještě i pořady Máme rádi Česko, Prostřeno a Show Jana Krause.
0: Co se děje v regionu?
2: Na začátku příštího týdne by měla skončit výluka tramvajového provozu v centru metropole. Kvůli rekonstrukci tratě nejezdí tramvaje v úseku mezi Lazarskou přes Národní třídu, Národní divadlo až po Újezd. Dopravní podnik tu vyměňoval koleje, obnovil podloží tratě a celou ji zmodernizoval. Soupravy by se měly na koleje vrátit od úterního rána. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. V tiskové zprávě o tom dnes informuje Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během pátečního odpoledne bude převažovat polojasno až jasno. Především na jihu Čech bude sluníčko pálit a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a ojediněle i přehánky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na Moravě i 30. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 4 minuty, dobrou chuť k obědu. Na internetu a sítích přibývá podvodů. Kdo je nejvíce ohrožen, prozradím za chvíli. Na start Bad Boys Blue, hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Velmi sympatický muž, voják nebo lékař z druhé strany zeměkoule. Možná už se vám dámy taky ozval s tím, že po vás touží a moc rád by za vámi přijel. Nebo dokonce někdo volal z vaší banky, že jsou vaše peníze na účtu v ohrožení. To jsou dva nejčastější podvody, jak z vás vylákat peníze. Podle nedávné studie jsou k podlehnutí a uvěření těmto praktikám více náchylnější ženy a úplně nejvíce narozené v roce 1975. Právě v tomto ročníku je zatím nejvíce podvedených žen. Dávejte proto pozor, buďte obezřetní. Dokonce odborníci radí, že pokud váháte a nejste si jisti, zda se jedná o podvod, než něco vůbec podniknete, poraďte se s někým blízkým. Prostě popište situaci třeba kamarádce, protože nezaujatý člověk má vždycky odstup a možná vám právě on zachrání finance.

0: Ready Life, společnost vám dělá Signál Rádio. Na Brněnsku roste počet dobrovolníků, kteří pomáhají zvířatům. Víc prozradím za chvíli, do té doby zazní třeba Marcika, Alphaville nebo Police. Zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Dobrovolníci nejen v Brně se pustili do pomoci zvířatům. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Tropické teploty atakující téměř hranici 40 stupňů trápí nejen lidi, ale především zvířata. Další a další dobrovolníci se zapojují do pomoci těm nejzranitelnějším. Na různých zákoutích, pod stromky, keříky se množí nádobky s vodou, které milovníci zvířat každý den doplňují čerstvou vodou. Zvířata nejen ve městě trpí jejím nedostatkem, proto bych rád touto cestou požádal ty z vás, kteří mají nějakou možnost pár misek do svého okolí rozmístit, aby to udělali. Nejlepším místem je stinný prostor, dále od lidí někde v trávě, kde ještě nějaká zbyla. Ježci, veverky, mnozí ptáci i včely si vodu jistě najdou. Pomůže mělká miska, plastové víčko či talířek. Mysleme tedy na ty, co vodu jen těžko hledají, navíc teď, když i potoky vysychají. Dnes se tedy loučím větou. Máte už nalito? Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Ještě 3 minuty zbývají do 13. hodiny, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budeme hrát za moment. Připraven je Lionel Richie, taky Ricky Powery nebo třeba Queenie. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na silnicích se toho událo opravdu hodně. Příjezd do Prahy po dálnici D10 od Mladé Boleslavy. Tady 4,5 kilometr je nehoda 2 osobních vozidel. Na místě je policie a probíhá vyšetřování nehody. Neprůjezdný levý jízdní pruh a zpevněná krajnice, můžete se stále zdržet. Další komplikace vás čeká na dálnici D5, taktéž na příjezdu do Prahy 4,5 kilometr. Tady je nehoda 2 osobních vozidel v levém jízdním pruhu a odstavném pruhu. Zdržíte se asi na 5 minut. Další komplikaci potom ještě čekejte přímo v Praze na Rohanském nábřeží. Tady je nehoda 2 osobních vozidel. Komunikace s opatrností zůstává průjezdná. Je pátek, jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Základních obilovin se letos v Česku sklidí 6 a skoro 3 čtvrtě milionu tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Informuje o tom ve svém druhém odhadu Český statistický úřad, konkrétně Renata Vodičková.
2: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně.
1: Demoliční firma dnes dopoledne zahájila bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Jeho práci popsal zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
3: Demoliční stroj s tím ramenem s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Požár vznikl nejspíše v 9. patře ve skladu obuvy, který měla pronajat firma Vasky. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předpovídají, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku.
0: Co se děje v regionu?
4: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku se třemi desítkami předmětů pro budoucí generace. Jsou v ní dobové noviny, mince, fotografie a také vzkazy. Dodejme, že stavba tramvajové tratě v horní části náměstí začala loni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga a bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
5: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během pátečního odpoledne bude převažovat polojasno až jasno. Především na jihu Čech bude sluníčko pálit a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a ojediněle i přehánky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na Moravě i 30. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
6: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Blíží se víkend a tak dnešní start dne byl plný dobrých zpráv. Za moment si vše připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Lionel Richie je teď s námi na Signál Rádiu. Dnes jsme v ranním vysílání přišli s dobrou zprávou, která určitě potěší milovníky vína.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Jižní Moravě už probíhají sběry hradých odrůd vína a ode dneška by se měl na trhu objevit první letošní burčák. A přidám ještě další dobrou zprávu. Podle vinařů mají hrozny velmi dobrou kvalitu. I přes horké počasí vše dobře dozrává a kvalitě prý pomohly červencové deště, které doplnily vláhu ve vinicích. Jestli už se na burčák těšíte, zajeďte na Jižní Moravu. Je to velmi zdravý nápoj, při mírné konzumaci nám prospěje obsahem vitaminů, minerálů a látek, které podporují činnost srdce a cév. Jenom pozor na množství, přeci jenom burčák obsahuje alkohol a také dost cukru a kalorií. Ale co si budeme povídat, jeho sezona je jednou za rok a jak říkají se mi vinaři, rok se dělí na 4 roční období. Jaro, léto, burčák a zimu. A to třetí období právě začíná.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1989 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Michael Jackson, Erasure nebo třeba Bee Gees zahrají.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.
2: Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Signál Rádio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Tady je Signál Radio a taky nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která vznikla jako soundtrack k filmu, ale nakonec se z ní stal velmi úspěšný taneční hit. Instrumentální single si získal spoustu fanoušků i díky saxofonu, který je v písni slyšet. Mimochodem, hraje na něj Cindy Duffler, Dave Stewart a single se jmenuje Lily Was Here.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve své době velká letní hitovka Kaomá Lambáda. Tady je Signál Radio. Za moment vám budeme hrát znovu to nejlepší z 80. let. Připraven je Human League, Pet Shop Boys nebo třeba Sheena Easton. Teď nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy, kde se toho událo opravdu hodně.
1: Signál Radio, doprava.
0: Dopravní komplikace vás aktuálně čekají v Praze. Bubenecký tunel ve směru na Troju, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda tří osobních vozidel, očekává se zdržení. Další komplikaci čekejte na Praze 1, Vilzonova ulice, tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný střední jízdní pruh, očekává se pomalý provoz, zdržení na 10 minut. A ještě pozor na Praze 8, Nová Povltavská, tady je nehoda dvou dodávek a zdržíte se náraz asi kolem 5 minut, tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 7. srpna je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V Česku lék chybí už od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky a od června nebyla k dispozici ani jeho náhrada. V českých hotelech a penzionech ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně přibylo tuzemských hostů. Počet klientů ze zahraničí poprvé od jara roku 2021 meziročně stagnoval, jak uvedl dnes Český statistický úřad. Přesná čísla má Markéta Borovičková.
2: Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionů hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
1: Veterináři v současných vedrech ošetřují více zvířat. Mezi nejrizikovější skupiny podle nich patří plemena psů s krátkou lebkou a sploštělým čumákem, jako jsou například mopsy nebo buldočci, ale také starší jedinci a zvířata se srdečním onemocněním.
0: Co se děje v regionu?
3: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Skupina Prima od 17. srpna spouští nový sportovní kanál Prima Sport. Ten naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Více říká Pavel Skořepa, šéfredaktor sportovní redakce.
4: Naše vize toho kanálu je taková, že je to lifestyleový sportovní kanál a my chceme ty lidi bavit. Nebude to jenom o tom, že tam budou přímý přenosy sportovní a reprízy, ale budeme tam mít spoustu pořadů.
1: Nový sportovní kanál na sebe poprvé upozornil, když Prima získala finále letošního tenisového Wimbledonu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během pátečního odpoledne bude převažovat polojasno až jasno. Především na jihu Čech bude sluníčko pálit a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a ojediněle i přehánky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na Moravě i 30. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Mitch Jurč na start, hezké odpoledne s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pet Shop Boys, tady je Signál Radio a před námi je pohled o několik let zpátky, protože hudební historie je velmi bohatá. Vezme nás tam kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod se ocitáme v prvním roce naší oblíbené osmičkové dekády. 7. srpnový den tehdy začal John Lennon nahrávat své pohříchu poslední album. Deska nazvaná Double Fantasy později vyhrála cenu Grammy.

Jdeme o 24 měsíců dál, kdy si anglická parta Dexys Midnight Runners doběhla na vrchol britské chart s písní Come on Eileen, nejprodávanějším tamním singlem roku 1982. Onu dívku Eileen si ve videoklipu střihla Mayre Fahey, sestra Siobhan Fahey, bývalé zpěvačky úspěšných skupin Bananarama a Shakespeare's Sister.

končíme, a to doslova 7. srpna 2008 závěrečnou show Tria Police na jejich návratové šňůře. První po dlouhých více než 20 letech. V New Yorkské Madison Square Garden šlo o celkově 151. vystoupení, kterým završili v té době třetí nejvýdělečnější turné všech dob.

0: Too Shy, takhle hraje Signál Rádio. Ochutnávka piva, vína nebo trocha pohybu. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánky přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky, třeba Madonna, George Michael nebo ABBA, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Další prázdninový víkend je tady. Honza Navrátil má pro nás výběr akcí, tentokrát napříč celou republikou.
1: Hezký den, naše prázdninové putování Českem zahájíme ve Vrchlabí na největších pivních slavnostech v Krkonoších. Pod dozorem vládce hor Krkonoše se o zahnání žízně v sobotu postará nespočet píp, ochutnáte piva různých značek, která doplní bohatá nabídka vín, destilátů, koktejlů, nealko nápojů a samozřejmě dobrého jídla. Kdo má raději víno, tak se vydá do Mělníka, kde se v sobotu koná tradiční košt, tedy další ročník svatovavřineckých oslav vína. Ochutnávat se bude na náměstí Míru, ve Svatováclavské ulici a také Radničním dvoře. Co takhle trochu pohybu? Zkuste se v sobotu ukázat na Ještědu a dát si Red Bull 400, tedy závod, který nabízí extrémní výběh ve svahu se sklonem až 35%. Do historie, konkrétně do období první světové války, se můžete vypravit v Kolíně. Historické slavnosti tu obsadí v sobotu Kmochův ostrov. A ještě vás vezmu také na jih Čech, tratí z Tábora do Bechyně se můžete každou sobotu vydat nostalgickou jízdou historickými vlaky Elinka a Bobinka. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Tři minuty zbývají do 15. hodiny a společnost vám dělá Signál Rádio. Za moment bude pokračovat naše 80. léto. Připraveni jsou Ace of Base, Sandra nebo Cliff Richard. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem, 6,5 km. Tady je nehoda dvou náklaďáků, neprůjezdné dva jízdní pruhy, jezdí se pouze odstavným pruhem, na místě je policie, nárazově se zdržíte kolem 15 minut. Další komplikace vás potom čeká na Praze 5, tunel Mrázovka ve směru na Barandovský most. Tady je nehoda tří osobních vozidel, neprůjezdný střední jízdní pruh a vytváří se nárazová kolona. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, máme pátek 7. srpna a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. V Česku by měla vzniknout centrální databáze dětských úmrtí, která umožní lépe sledovat jejich příčiny a okolnosti. Její vznik souvisí s připravovanou reformou systému ochrany dětí, která počítá také s novým odborným úřadem a posílením komise pro přezkum nepřirozených úmrtí. Stát totiž v současnosti nemá dostatek podrobných údajů, přestože jen loni zemřelo 492 lidí mladších 19 let. Cílem změn je lépe chránit ohrožené děti a podobným případům předcházet. Pražská policie pátrá po 9letém Nikolasovi, který dopoledne odešel z domova na Letné a od té doby se neozval. Chlapec má autismus a rád cestuje různými dopravními prostředky. Jakékoliv informace o jeho pohybu mohou lidé oznámit na lince 158. Španělská vláda dnes pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, a to pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Itálie zavedla kontroly vůči Španělsku 1. srpna, a to poté, co se o 2 dny dříve dostalo na španělské území v Africe na 72 tisíc migrantů z Maroka.
0: Co se děje v regionu?
2: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbou časovou schránku se 30 předmětů pro budoucí generace. Jsou v ní dobové noviny, mince, fotografie a také vzkazy. Dodejme, že stavba tramvajové tratě v horní části náměstí začala loni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabídne zajímavý duel. A bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes převažuje polojasno až jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni. Sobota bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22 stupňů Celsia. A to je z aktualit pro tuto hodinu vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Krásné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: 2 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Sběratelství, to je velké hobby. Schraňovat se dá téměř cokoliv. Dokonce jedna velká sbírka je aktuálně na prodej. Poslouchejte dál a dozvíte se víc. Hezké odpoledne přeje stále Lukáš Frelich a taky Elton John.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Sandra teď s námi na Signál rádiu. Pokud patříte mezi fanoušky sběratelství, mám tu pro vás kuriozitu. Farmář Británii prodává svou sbírku whisky. Vše začalo v roce 1982 a dnes se jedná o jednu z největších sbírek, která obsahuje více jak 5000 kusů lahví, včetně vzácných kousků z 19. století. Nejstarší kousek je z roku 1894 a hodnota této lahve je zatím neznámá. Vyvolávací cena v aukci za celou sbírku je stanovena na 750 000 liber. To je asi 21 milionů korun.

0: taneční rytmy a Stevie Wonder, prostě klasika 80. let. Jelikož víkend začíná, tak prozradím, co pro vás chystáme třeba na sobotu. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se taky úderem 18. hodiny o slovo přihlásí kolega Martin Hovorka a tady je rozhodně na co se těšit, protože nabídne signály světových hitparád a vezme nás do britského žebříčku roku 1987. Takže udělejte si čas večer, pěkně v sobotu, čeká nás totiž spousta nádherných vzpomínek. Nezapomeňte na nějaký ten drink a třeba i něco dobrého k jídlu a být s námi ve společnosti Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno

0: Velká hitovka London Beat na Signál Rádiu. Za 5 minut, 3:15, doufám, že váš čas v práci se chýlí ke konci a ten odchod z práce bude dál na Signál Rádiu zpříjemňovat kolega Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ano, já právě teď startuju.
0: Ano, já končím,
1: ano.
0: Ty startuješ.
1: Ano, to nejlepší nakonec, dá se říct.
0: No přesně, úplně to nejlepší nakonec. Třešnička na dortu vás čeká ve vysílání Signál Rádia. Já jsem chtěl říct jednu věc, o víkendu má být ještě furt pěkné a dusné počasí. Což je dobře, pojďme si to říct, jako je to dobře.
1: No je to dobře, když si uvědomíš, že za 4,5 měsíce jsou tady Vánoce. No, jestli dobře počítám?
0: Ano.
1: No, tak ono se to blíží už zase, jo. Já bych si toho tepla, přátelé, užíval, dokud to jde.
0: Takhle. Musíš brát v potaz, že jsou mezi námi i milovníci sněhu.
1: To je pravda, to je fakt.
0: Ty zas teďka trpí, jako.
1: Ty se teď jako samozřejmě trápí a není to úplně jejich oblíbené období.
0: Jo, ale no. Co si budeme, vánoční atmosféru začneme chytat už v září, protože se o to postarají obchody.
1: Ano,
0: tam přijdeš a čeká na tebe vánoční kolekce.
1: Já jsem byl nakupovat asi před 14, už je to třeba tak 14 dnů a tam paní prodavačka, která tam naskladňovala, ona nebyla moc tam prodavačka, ale spíš skladníčka. Mm-hmm. Tak ona říkala, že tak už nám přišla podzimní kolekce.
0: Opravdu?
1: Tak to mě celkem pobavilo.
0: Ty jo. No tak možná i nějaké ty vánoční hity pustí kolega Lukáš Bláha po 16. hodině.
1: A když ne, tak podzimní minimálně.
0: Určitě. Loučím se, užijte si víkend a těším se na vás v pondělí v 11 dopoledne.

0: Zuzana v podání Toutou vám po vlnách signálu posílala přání pohodového pátečního odpoledne. 16. máme na dohled, za 3 minuty odbije, dáme si tak čerstvé zprávy s Luckou Koldovou a i v příští hodině ty největší osmdesátkové pecky od Modrých tanků, Soul Sister nebo Mike'a Oldfielda z Maggie Daily.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme na tuzemské silnice. Vážnou nehodu máme v Praze v Tupolovově ulici, kde se potkali motocykl s osobním autem. V hlavním městě počítejte s komplikacemi i na Pražském okruhu 16. kilometr ve směru Ruzyně potažmo D7. Tady došlo ke střetu nákladního vozidla s osobním. I v Brně je havárka, a to dvou osobních vozidel v Pražské ulici, a na D11 9. kilometr ve směru hlavní město. Počítejte se zdržením kvůli porouchanému osobnímu vozidlu. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 7. srpna 16 hodin a další rychlý přehled událostí právě začíná. Liberecký kraj hledá dopravce, který bude od prosince 2029 po dobu 15 let zajišťovat vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Požaduje moderní hybridní vlaky, které ročně najedou kolem 1,5 milionu kilometrů. Hodnota zakázky se odhaduje na 6,1 miliardy korun bez DPH, nabídky lze podat do 5. října. Svůj dosud největší koncert v životě dnes odehraje Marek Ztracený na pražské Letenské pláni. Dorazit má přes 70 tisíc lidí a kvůli očekávanému vedru pořadatelé připravili rozprašovače vody, občerstvení i lékařskou službu. Požár zasáhl dnes odpoledne jednu z nádrží na ropné produkty v areálu bratislavského Slovnaftu. Událost doprovázela silná rána. Tu zaznamenali i lidé mimo rafinérii. Nikdo ale nebyl zraněn. Hasiči dostávají oheň pod kontrolu a podle společnosti nehrozí obyvatelům okolní části Bratislavy bezprostřední nebezpečí.
0: Co se děje v regionu?
2: Vrcholem letošního ročníku festivalu Prague Pride se opět stane průvod metropolí, který na pražském Václavském náměstí odstartuje zítra v poledne. Desetitisíce účastníků akce projdou přes staroměstské náměstí až na ostrov Štvanice. V celé oblasti proto bude na více než 3 hodiny částečně omezen provoz pro automobilovou dopravu a také některých linek městské hromadné dopravy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslík. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatí a od pražského klubu dostal svolení k odchodu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů zítřek přinese jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, na Moravě místy až 6 metrů za sekundu. Zprávy pro tuto chvíli máme za sebou, tak teď zpátky k muzice. Hezké odpoledne dne a dobrou náladu vám přeje Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, díky, máme 2 minuty po 16. hodině, tak jsme se konečně dočkali pátečního odpoledne. Proto myslím, že by to chtělo spláchnout něčím lahodným. Shodou okolností, co čert nechtěl, je právě dnes Mezinárodní den piva. Tím pádem si za pár chvil povíme nějaké ty zajímavosti k němu. Jsem Lukáš Bláha a přeju bezvadný odpolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pola, jdu za námi, ladíte odpolední signál a tak jako každý první pátek v srpnu, i letos si připomínáme Mezinárodní den piva. Tento svátek vznikl v roce 2007 v Kalifornii, trošku mě překvapuje, že ne u nás, ale nevadí, co je zásadní, že jeho cílem je spojit lidi u tohoto oblíbeného nápoje, oslavit práci sládku a podpořit místní hospody či pivovary. Mimochodem, obsah alkoholu v tomhle oblíbeném chmelovém nápoji se v průměru pohybuje mezi 4-6%. Nejsilnějším pivem na světě je pak Snake Venom s obsahem alkoholu 67,5%, které vyrábí skotská společnost Brewmeister. To by mi asi stačilo opravdu zajít takzvaně na jedno. A asi tím nejhorším prohřeškem, to se shodneme, je to, když někdo točí takzvané podmíráky. Jaký by si zasloužil trest, to nechám na vás. Takové osobě nicméně nejspíš nehrozí to, co majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace. Mohl by si posedět až rok ve vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval dezert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu přitom místní zákony nepovolují. Jak to s ním dopadne, vás po případě poinformuji a vám přeji, ať vám hlavně do piva nespadne nějaký nechtěný obyvatel ze vzduchu, nějaká bosa nebo něco podobného. To vůbec ne. Hezké odpoledne.

0: Starship sice tvrdili, že je nic nezastaví, ale my na chvilku musíme, krátce před půl pátou máte ten správný páteční signál a jestli vám naopak zatím schází plány, kam během nezadržitelně se blížícího víkendu vyrazit, tak není nic jednoduššího, než kliknout na náš web signalradio.cz do záložky aktuality a tam je spousta tipů na akce, kde to během soboty a neděle případně bude velmi žít. A to i v našem playlistu zase 80-kově, za chvíli Desiree a nebo zpěvák Glenn Medeiros. Ať máte příjemný páteční poslech.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

odpoledního signálu rádia Karel Gott. Pokaždé, když nějaký sportovní klub někoho získá, znamená to taky, že jej bude muset někdo opustit. A to je přesně případ fotbalové Sparty. Vypadá to, že tenhle odchod je takzvaně dva v jednom, jelikož, jak už jsme vás informovali ve zprávách, tak nejenom kapitán Lukáš Haraslín, ale i Jan Kuchta brzy opustí letenský klub do polské legie, zamíří na roční hostování s obcí. Vy určitě si vychutnejte další čerstvé novinky v celou, které pro vás chystáme za 20 minut. Hezké odpoledne.

0: Paradise, věčný hit Bon Jovi na Svetru signálu donesl k téměř k 17. hodině. Za 2 minuty je tu, s ní Lucka Koldová, je proto taky se mnou ve studiu, připravila nejnovější zprávy. A po nich se těšte opět na hity 80. léta od Pretenders, Michaela Jacksona a nebo Kim Wilde.
1: Signál rádio doprava.
0: A teď je taky ta správná chvíle se podívat do provozu. D1 193. kilometr ve směru Brno. Zde došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem. Vzniká tak silný provoz. Pak počítejte taky s komplikacemi ve Kbelské ulici směrem D8, kde je porouchané osobní vozidlo. Nehodu hned 4 osobních aut evidujeme na silnici 430 u Šlapanic, okres Brno-Venkov. Na D11 se zdržíte na 58. kilometru ve směru Hradec Králové, je tam neprůjezdný levý pruh, a na D7 3. kilometr na výjezdu z hlavního města je porouchané osobní auto. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne. Právě odbyla 17. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Výtvarník Milan Knížák měl dnes ve Strašnickém krematoriu v Praze poslední rozloučení se státními poctami. Po sametové revoluci působil jako rektor Akademie výtvarných umění a 12 let vedl Národní galerii. Méně než 600 tisíc korun. Takovou cenovku dostal nový plně elektrický pick-up od Fordu, který se bude jmenovat Phantom. Už 4 případy zaječí horečky zaznamenaly úřady v New Yorku. Nejnovější ve čtvrtek na Long Islandu. Tularemie je vzácné bakteriální onemocnění, které může působit vážné zdravotní komplikace. V americké ekonomice v červenci zaniklo mimo zemědělství 23 tisíc pracovních míst, přestože se očekával jejich nárůst. Nezaměstnanost ale zároveň mírně klesla na 4,1%.
0: Co se děje v regionu?
2: Na začátku příštího týdne by měla skončit výluka tramvajového provozu v centru metropole. Kvůli rekonstrukci tratě nejezdí tramvaje v úseku mezi Lazarskou přes Národní třídu, Národní divadlo až po Újezd. Dopravní podnik tu vyměňoval koleje, obnovil podloží tratě a celou ji zmodernizoval. Soupravy by se měly na koleje vrátit od úterního rána. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejové Pardubice dnes čeká první přípravný zápas. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Mistrovským oslavám odzvonilo. Pardubice za sebou mají letní drill a formu si dnes poprvé otestují na ledě v přípravném zápase. Dynamo si pozvalo slovenskou Žilinu. Utkání hrané v České Třebové začne v 17 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude sobota jasná až polojasná. Foukat bude slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, na Moravě místy až 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22 stupňů Celsia. Pátek po páté, víkend za dveřmi. Zprávy jsou u konce a dál už jen pohodová společnost Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
4: Kde vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha a já vám přinesu v nejbližších chvílích víkendový tip, kam vyrazit, který má co dočinění se sklem a bižuterií. Tak si jej nenechte ujít. Hezké pozdní páteční odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Páteční odpolední signál proudí do vašich uší a místo, o kterém teď bude řeč, jsou severní Čechy, přesněji Velblounci nad Nisou, se totiž od včerejška do neděle koná tradiční přehlídka skla a bižuterie s názvem Křehká krása. Na letošním 15. ročníku se představují výrobci nejen z jablonského regionu, ale též z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Vstupné letos sice o něco podražilo, ale hlavní organizátor Milan Kohout říká, že za to návštěvníci dostanou i něco navíc.
1: Vstupné bude letos o 30 korun vyšší, ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka. A tím současným 150 korunovým vstupným návštěvníci ušetří hodně. No.
0: Tak ano, to má naprosto své opodstatnění. Na zmíněné výstavě Křehká krása se v jabloneckém Eurocentru představuje celkem 51 firem. Součástí akce je doprovodný program, je ukázky sklásky křemesel nebo výtvarné dílny pro děti. Tuším, že čekají přímo na vás. You, ten Sharp, kde jinde, než na signálu. Hezké odpoledne.

0: Jen pár vteřin. Před půl šestou jsme si na Signál Rádiu hráli Naději od oceánu a toho s malým O bývá součástí nějaký ten maják. A právě jich je 7. srpna světový den. To je důvod si zanedlouho zahrát Lighthouse Family nebo 80-kovou Belindu Carlisle a čeká vás též speciální magneťákový hit. Počkejte si na něj a ladám ještě přání toho nejlepšího k dnešnímu svátku. Ať se cítíte jako ta princezna. Dobré odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Ze signálu doznívá Franz Gal a následovat bude slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je jednoznačně nejúspěšnější interpret v novodobé historii muziky pocházející z Rakouska. Na svět přišel přímo ve Vídni, byl na to patřičně hrdý a navíc jako první německy zpívající umělec dosáhl nejvyšší příčky ve slavné americké Billboard Hot 100. Povedlo se mu to v roce 1986, tedy před 40 lety, s oslavnou písní pro dalšího slavného rodáka z hlavního města našich jižních sousedů. Johann Helcl, alias Falco a Rock Me Amadeus.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Díky hvězdám Simple Red jsme se ve vysílání signálu dostali málem až k 18. hodině. Připravená je tím pádem Lucka Koldová se souhrnem dnešních zásadních zpráv a dál zazní ABBA, Erasure nebo Phil Collins. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze, konkrétně v ulici Armády, kde se potkaly dvě osobní auta. Na silnici 38 u Kosmonos, okres Mladá Boleslav, došlo k požáru vozidla a tak probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A ještě jdeme na silnici 9 u obce Dubá, okres Česká Lípa. Tam probíhá vyšetřování havárie motocyklu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu další zpravodajský přehled. Podíváme se nejdříve na dění v Česku a poté zamíříme do zahraničí. Vedra budou podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu postupně slábnout. Počasí do konce prázdnin ale zůstane teplotně průměrné až nadprůměrné. Nejchladnější má být poslední srpnový týden s denními maximy kolem 23 stupňů a nočními teplotami kolem 11. Do konce měsíce se mohou objevovat i silné bouřky. Celkové množství srážek ale zůstane pod dlouhodobým průměrem. Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal dnes odpoledne v Tanvaldu na Jablonecku. Bodná zranění při něm utrpěli 3 lidé, z toho 2 muži a 1 žena. 2 zranění jsou v kritickém stavu. Pachatele se povedlo zadržet. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu, píše agentura Reuters, s odvoláním na pakistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi, a to v době rostoucích obav o bezpečnost regionu.
0: Co se děje v regionu?
2: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká o něco chladnější noc. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na severu a severovýchodě Čech až 8 a na jihu Moravy kolem 17 stupňů. Zítřek bude jasný až polojasný. Foukat bude slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě 22 stupňů. Ode mě je to pro dnešek ze zpráv všechno. Příjemný páteční večer a vydařený víkend vám přeje Lucie Koldová. Brzy naslyšenou.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, děkujeme, budeme se těšit. Hodiny ukazují 18 a 2 minuty. Vpluli jsme tak do 7. srpnového podvečera. S vámi zůstává Lukáš Blaha. A já musím zmínit, že 71. narozeniny slaví takový guru nás moderátorů a případně disc jockeyů Petr Salava, protože ten patřil v 80. k naprosté špičce ve svém oboru. Tak všechno nej a z té správné dekády si jdeme zase hrát. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte páteční podvečerní signál, kde se aktuálně vrátíme za nejzajímavějšími milníky historie. Má je pro vás jako obvykle kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte signál rádio s datem 7. srpna. V roce 1888 to byl den, kdy byly patentovány otáčivé dveře. Nejenom tento vynález stojí za připomínku, tak pojďme za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2002 začaly nejničivější povodně v novodobých dějinách České republiky. Během několika dní bylo postiženo 753 obcí. O život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard korun. V roce 1993 se královský Buckinghamský palác poprvé otevřel veřejnosti. V roce 1959 byla naše planeta poprvé vyfocena družicí na oběžné dráze. Na prvním snímku bylo vidět Mexiko. Jedna fotka se z kosmu přenášela 40 minut. V roce 1944 postavila firma IBM první kalkulačku. Vážila 5 tun a sotva se vešla do místnosti. Během sekundy dokázala sečíst nebo odečíst 3 čísla. A v tento den byl v roce 1901 mezi Mostem a Litvínovem zahájen provoz úzkoroschodné elektrické tramvaje.

0: Úžasná vzpomínka na Šinetou Konrad. 4 minuty nám chybí do 6:30. Jste se Signál rádiem. Obyvatelé rekordního moravského místa Strážnice po vzoru jihoevropských států žádali zavřít během poledne obchody kvůli spalujícímu vedru. Zda k tomu někdy ještě dojde, toť otázkou. O blížícím se víkendu má být také slunečno, ale už bez extrémních teplot, tak já myslím, že je na snadě si říct, kam byste mohli vyrazit. Takový souhrn vás čeká v našem vysílání už velmi brzy, stejně jako 80ky od Judith Mix a nebo Spani. Hezký podvečer.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned 2 dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Andělští Rytmix doznívají, dáváte si podvečerní signál a co s téměř načatým víkendem, to ví nejlíp kolega Honza Navrátil. A tak vám to teď poví.
1: Hezký den, naše prázdninové putování Českem zahájíme ve Vrchlabí na největších pivních slavnostech v Krkonoších. Pod dozorem vládce hor Krkonoše se o zahnání žízně v sobotu postará nespočet píp, ochutnáte piva různých značek, která doplní bohatá nabídka vín, destilátů, koktejlů, nealkonápojů a samozřejmě dobrého jídla. Kdo má raději víno, tak se vydá do Mělníka, kde se v sobotu koná tradiční košt, tedy další ročník svatovavřineckých oslav vína. Ochutnávat se bude na náměstí Míru, ve Svatováclavské ulici a také Radničním dvoře. Co takhle trochu pohybu? Zkuste se v sobotu ukázat na Ještědu a dát si Red Bull 400, tedy závod, který nabízí extrémní výběh ve svahu se sklonem až 35%. Do historie, konkrétně do období první světové války, se můžete vypravit v Kolíně. Historické slavnosti tu obsadí v sobotu Kmochův ostrov. A ještě vás vezmu také na jih Čech. Tratí z Tábora do Bechyně se můžete každou sobotu vydat nostalgickou jízdou historickými vlaky Elinka a Bobinka. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Signál Rádio.
1: Odbíjí 19. hodina, ale žádná změna. I v příštích minutách 80ková muzika, jak jste zvyklí, Bonnie M, Shaken Steven či Chris de Burgh. A navíc přihodím souhrn toho nejpodstatnějšího, co se událo na sociálních sítích právě u hvězd 80ková dekády. Počkejte si na to, hezký podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pátečním podvečerním signálu Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy a co možná i šíleného zase vyváděli na sociálních sítích osmdesátkoví umělci, vám teď prozradí kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na signál rádiu.
2: Diana Ross sdílela na profilech video ze svého jediného českého koncertu. Jde o sestřih příspěvků od fanoušků v obecenstvu. Napsala, že její první návštěva u nás byla úžasná a doufá, že to nebylo naposledy. Pokud jste fanoušky kapely Queen, tak jistě znáte záznam jejich koncertu z maďarské Budapešti, který byl v roce 1986 v rámci The Magic Tour jejich vůbec prvním vystoupením za železnou oponou. Sítě mi teď proletěla zpráva, že snímek vyjde znovu ve vyšší kvalitě a užijeme si ho i v našich kinech už od října. Madonna a Kylie Minogue, obě opět na vrcholu se svou novou hudbou. Zdánlivé rivalky spojily síly a zaspívaly na závěrečné party amsterdamského Pride Festivalu. Video z vystoupení můžete vidět na Instagramu spolu s tisícovkami komentářů, které volají po společném singlu. A Michal David chystá oslavy 40 let filmu Disco příběh. Připravil unikátní show složenou pouze z hitů, které v něm zazněly. Tu doplní projekce snímku Pod širým nebem. Akce se bude konat v červnu 2027 v Plzni, kde se Disco příběh natáčel. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Radio. She's crazy like

0: To byl Kenny Loggins. 5 minut před 7:30 je s vámi Signál Rádio a v kalendáři je dnes kromě Lady též den odpuštění. A i to, aby vám někdo něco prominul prostřednictvím oblíbené písně, vlastně může být důvod, abyste zavolali do Signálu pro radost. Už brzy se objeví v našem éteru, hodice vám bude číslo 910 260 910. Ještě předtím 80kový Queenie anebo John Jett z Black Hearts.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádiu.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější.

Krásný páteční podvečer po vlnách signálu vám všem a po vzpomínce na Freddieho Mercuryho a Queeny, tak teď právě už taky jméno, na které budeme moct jenom vzpomínat, protože nejen radostné zprávy jsou součástí našich životů. Hudební svět totiž přišel o jednoho z největších vizionářů. Ve věku 69 let odešel britský producent William Orbit, muž, který stál za znovu zrozením Madony na albu Ray of Light na konci 90. let a který se nikdy nebál spojovat zdánlivě nespojitelné žánry. Čest jeho památce.

0: Signál Rádio.
1: Je 20 hodin, už tak jdeme pátečním večerem na Signálu, za jehož mikrofonem s vámi ještě 60 minut bude Lukáš Bláha a já pro vás sleduji předehrávku třetího kola naší nejvyšší fotbalové soutěže, ve které hostí Zbrojovka Brno Liberec. Po prvním poločase je to zatím bez branek, no a nenechám si pro sebe ani signály hudební minulosti k datu 7. srpna. Nenechte si je ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Určitě jste poznali, že nám zpívala Sandra. Páteční večerní signál je to, co zní ve vašich přijímačích. Pevně věřím, že už máte předvíkendovou pohodu a v klidu si tak vychutnáte dnešní výlet do historie muziky.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
0: Na úvod se ocitáme v prvním roce naší oblíbené osmičkové dekády. 7. srpnový den tehdy začal John Lennon nahrávat své pohříchu poslední album. Deska nazvaná Double Fantasy později vyhrála cenu Grammy.

Jdeme o 24 měsíců dál, kdy si anglická parta Dexys Midnight Runners doběhla na vrchol britské chart s písní Come on Eileen, nejprodávanějším tamním singlem roku 1982. Onu dívku Eileen si ve videoklipu střihla Mayra Fahey, sestra Siobhan Fahey, bývalé zpěvačky úspěšných skupin Bananarama a Shakespeare's Sister.

končíme, a to doslova 7. srpna 2008 závěrečnou show Tria Police na jejich návratové šňůře. První po dlouhých více než 20 letech. V newyorském Madison Square Garden šlo o celkově 151. vystoupení, kterým završili v té době třetí nejvýdělečnější turné všech dob.

0: Fenomenální hlas Whitney Houston. Za 4 minuty bude 8:30, máte ten správný večerní signál a možná se taky ptáte, kdy pak nám zase konečně zaprší. Tak je tu určitá naděje od meteorologů směřující na neděli. Po víkendu se totiž opět vrátí tropy. Jinak zítra, podobně jako dnes, poměrně příjemné letní počasí, pohybující se mezi 24 až 28 stupni, tedy alespoň co se týče teplot. Než se pro dnešek s vámi budu loučit a než přenechám éter signálu jen něžným hitům, neboli taky romantickým v pořadu The Power of Love, na který za chvíli uslyšíte upoutávku, tak můžu slíbit ještě 80-kové Los Lobos Robina Gibba a bude i jedna aktualita ze sportu, protože nám probíhá předehrávka 3. kola naší nejvyšší fotbalové šance ligy. Počkejte si na to.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Velké díky, že si i v 20.37 dáváte signál rádio, dobře děláte, protože se ode mě ještě dozvíte, že Zbrojovka Brno po dvou velmi slibných výsledcích na začátku sezóny, fotbalové sezóny naší nejvyšší šance ligy, tentokrát neuspěje, ale všechno se samozřejmě ještě může z jejich pohledu v dobré obrátit. Po té, co zvítězili nad Spartou a uhráli v Plzni bod, tak tentokrát čtvrt hodiny před koncem zatím prohrávají se Slovanem Liberec. Konečný výsledek, tak ten se určitě dozvíte v našem dalším zpravodajství. Já se na vás budu těšit, a to velmi brzy, zítra ráno úderem 8 hodiny, budeme spolu vstávat, tak doufám, že budete na značkách, v přijímačích budete mít signál, co jiného. No a od 21. hodiny dnes ještě předtím si určitě užijte jen samé pomalé klidné hity do startu víkendu. Mějte se dobře, loučí se Lukáš Bláha, hezkou dobrou noc a zítra ahoj.

Hvězdy na síti. Hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu. The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: večer do dvou do rána na Signál Rádiu.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie.

0: mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.